0: uždengt vysokou garáž. Majetli tak, to, no ne v našem rajone. Vy što ne tam narušit dla vaše nauky.
1: Ай!